0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. července. Tento den roku 1802 se ve Francii narodil spisovatel Alexandre Dumas, duchovní otec tří mušketýrů. V minulém století pak přišli na svět v roce 1961 v Bostonu bubeník Paul Carey z formace Extreme. Po 9 letech se narodila zpěvačka a herečka v jedné osobě Jennifer Lopez. Tento den roku 1946 spatřil světlo světa baleťák Vlastimil Harapes. Ročník 1990 je Evan James Springsteen, syn rockera Bruce Springsteena. Roku 1704 si Velká Británie přisvojila malý kousek na jihu Španělska, Gibraltar. V roce 1870 vznikla společnost US Rail Service. Cestujícím v amerických vlacích nabízela jako první lůžkové kupé nebo jídelní vozy. Roku 1911 americká archeologická expedice objevila ztracené město Inku, Machu Picchu. 24.7.1969 přistálo Apollo 11, které přivezlo měsíční turisty. Bylo to 4 roky potom, co Bob Dylan vydal písně Like a Rolling Stone. Psal se rok 1965, když se roková

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jsou přesně 6:02.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Pátek 24. července by měl být převážně slunečný den, už bez srážek. Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Ráno na východě středních Čech ještě zvětšená oblačnost a maxima odpolední teplota maximální 25 stupňů Celsia. A zítra má být ještě teplej 28, ale těch 30 asi o víkendu nedosáhneme. Black Milk nás nechtějí trápit, jsou tady, máme rádi české písničky. Yeah!

0: Zpěvák Míka zpívá o nesmrtelné lásce. Popadněte svoji lásku a přijďte si zatancovat společně s námi do klubu Rádia Relax. Kavárna Rádia Relax na hotelu Kladno má prázdniny v létě, ale klub je otevřený už od 21 hodin až do půlnoci. Hrajeme v pátek i v sobotu 80, 90 a od půlnoci klasika klub, tak jak ho znáte.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušený DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Pátek bude převážně slunečný a už bez srážek. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Takže od každého něco. Ráno na východě středních Čech zvětšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Zítra by mělo být 28, pozítří taky 28, takže někam se ztratila ta předpověď těch 30 stupňů Celsia, kterou jsme dostávali celý týden. A naopak v neděli má i zapršet. Tak budeme rychle na pláže, než zaprší zase. Maxi Priest, Close to You, už za chvilku na vlnách Rádia Relax.
1: Prázdniny s Relaxem.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: jsou Maniaci, název písničky, která právě teď dozněla, tak pro maniaky, kteří máte rádi maso stejně jako já, tady mám informace, které maso je v České republice nejžádanější, nejprodávanější. Dlouhodobě na prvním nebo sdíleném prvním místě v celkovém pořadí, v celkové spotřebě v České republice, což je základ tradičních českých jídel, jako je vepřoknedlo, zelo, je vepřové maso. Vepřové maso je nejvíc prodávané v České republice. Na druhém místě, nebo téměř stejně, je drůbeží maso, velice oblíbené pro častou domácí přípravu a v průměru podle statistik 2x až 3x týdně máme drůbež, hlavně kuřecí a krůtí. No a na třetím místě je konzumované maso v menší míře, 2x až 3x měsíčně, a to je hovězí maso, ale je nepostradatelné pro tradiční svíčkovou na smetaně. Tak to byly tipy pro vás na víkend a tip na dnešní dopoledne.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax rádio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo spod máslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na dálnici D8 se tvoří kolony u hranic s Německem kvůli dnešní ranní dopravní nehodě, která se stala před 16:15 na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. A nehoda osobního a nákladního auta zablokovala jeden pruh a vůbec i tohletu, tenhle ten kus dálnice. Ředitelství silnic a dálnic říká, že uzavírka by měla trvat až do 8. hodiny, takže trošku prodloužili ten čas. Pokud jedete po D8 do Německa, počítejte se zdržením. Anebo pokud můžete, tak jeďte jinudy. A na D8 se bude taky pracovat mezi 12.5. a 15. kilometrem ve směru na Ústí. Levý jízdní pruh bude uzavřen od 7.30 kvůli údržbě podzemní části kanalizace.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: 7:01.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Počasí bude dnes skoro jasné až polojasné, během dne přechodně, ale taky oblačné. Ráno na východě středních Čech ještě máme očekávat zvětšenou oblačnost a nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. O víkendu by rtuť v teploměru venkovním měla ukazovat 28 a v neděli zase trošku zaprší. A my si zase trošku zahrajeme. Tady jsou Pet Shop Boys.

0: Na Facebooku Rádia Relax na adrese Relax Radio provětráváme korunky a eura za dobrou mňamku a ptáme se, jaká částka za oběd je pro vás ještě přijatelná, kterou jste ochotni dát v pracovním týdnu, když chodíte do práce, a kolik byste byli za oběd ochotni zaplatit třeba na dovolené, protože na dovolené si dovolíme trochu víc. Koukněte na Facebook Relax Radio.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: 7 hodin 26 minut, nový český film Puberta bude mít premiéru dnes v letním kině ve Slaném. Na něj můžete zajít od 21 hodin. Za účasti, kterou potvrdili režisér a scénárista Ondřej Hudeček, herci Matyáš Řezniček, Eva Vrbková, Petr Borovec, takže společně s nimi si můžete povídat na začátku před filmem o filmu a pak shlédnout nový film Puberta. Zdravíme do Slaného, no a protože soutěžíme celý tento týden, i dnes můžete vyhrát 2 vstupenky, pokud nemáte ještě program na dnešní večer, 2 vstupenky na tento film. Už za chvilku.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Za půl minuty bude půl osmé.
1: Relax Radio. Časí.
0: Krásně nám svítí sluníčko, dnes bude skoro jasno až polojasno, ale během dne meteorologové předpovídají oblačno. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Tenhle ten hvězdný duet uslyšíte už za chvilku. Whitney Houston a George Michael na relaxu.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: pokud se zítra chystáte někam na pouť, na kolotoče, tak to pořádně roztočte, protože 25. červenec je den kolotočů. Ale dnes máme 24. červenec.
1: Kalendářem. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. července. Tento den roku 1802 se ve Francii narodil spisovatel Alexandre Dumas, duchovní otec tří mušketýrů. V minulém století pak přišli na svět v roce 1961 v Bostonu bubeník Paul Carey z formace Extreme. Po 9 letech se narodila zpěvačka a herečka v jedné osobě Jennifer Lopez. Tento den roku 1946 spatřil světlo světa baleťák Vlastimil Harapes. Ročník 1990 je Evan James Springsteen, syn rockera Bruce Springsteena. Roku 1704 si Velká Británie přisvojila malý kousek na jihu Španělska, Gibraltar. V roce 1870 vznikla společnost US Rail Service, cestujícím v amerických vlacích, nabízela jako první lůžkové kupé nebo jídelní vozy. Roku 1911 americká archeologická expedice objevila ztracené město Inků, Machu Picchu. 24.7.1969 přistálo Apollo 11, které přivezlo měsíční turisty. Bylo to 4 roky potom, co Bob Dylan vydal písně Like a Rolling Stone. Psal se rok 1965, když se rocková skupina Animals poprvé objevila v britském hitparádovém žebříčku. Relax. Relax Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Hraní soutěž o 2 vstupenky na dnešní promítání v letním kině ve Slaném na film Poberta. Je to letní kino, takže začátek od 21 hodin. Startuje právě teď. A právě dnes, 24. července, ale v roce 1973, spatřila světlo světa jedna písnička, která se stala obrovským hitem. Je to píseň autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Jmenuje se Holubí dům a já se ptám, jak se jmenuje zpěvák, který v tento den v roce 1973 naspíval. Jméno tohoto zpěváka pošlete SMS-kou na číslo 606 736 736 a vyhrajte 2 vstupenky.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění máme pro D8, dálnice D8 mezi kilometry 12,5 kilometrem a 15. kilometrem ve směru na Ústí nad Labem. Dnes probíhají práce, teď od 7.30 už se začalo pracovat, takže bude uzavřený levý jízdní pruh. Zvolněte a šťastně dojďte.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
3: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Pátek 24. července je přesně jedna minutka po 8. hodině.
1: Beroun zvětší park Homolka a hotovost nikdy úplně nezmizí. Více ve zprávách, u kterých vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Berounský park Homolka se rozšíří, po loňském dokončení první etapy brzy naváže druhá. Přinese kromě jiného i retenční nádrž na dešťovou vodu. Město aktuálně řeší financování. V Bratronicích bude optický internet. Provozující společnost v nejbližších dnech začne s přípravnými pracemi. Kopat se pak začne v září, vždy ale po etapách. Připojení nemovitostí bude zdarma. Majitelé budou předem informováni ohledně umístění koncového rozvaděče. Hornická slavnost Skok přes kůži bude na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje. Rozhodli tak radní. Jde o slavnostní rituál, kterými jsou nováčci přijímáni mezi horníky. Na Příbramsku probíhá vždy jednou ročně, většinou v polovině října. Tradice sahá do roku 1852, dnes je udržována symbolicky. Až vypadne proud a vybije se mobil, zůstane jedna jistota. Hotovost, říká to guvernér České národní banky Aleš Michl.
3: Hotovost není minulost. V budoucnosti v dobrých časech 99% pare bude bezhotovostních, ale přijdou jednou špatné časy, něco se stane, něco se semele a krizi se třeba hotovost může hodit. Čili je to podobný, jako každý IT systém potřebuje nějakou offline zálohu, tak ta hotovost je pro nás ta offline záloha.
1: Hotovost zůstává velmi oblíbená například ve Švýcarsku. Za hotové se tu běžně kupují i auta. Google dostal od Evropské komise pokutu 890 milionů eur, přes 21 miliard korun. Firma prý ve svém vyhledávači upřednostňovala své vlastní služby. Podnikům zároveň ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele

0: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Ve finále předvedl čistou a rychlou jízdu. Ve 24 letech tak vybojoval první individuální titul.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Dneškem začíná oteplování, dočkáme se 22 až 25 stupňů. Na obloze většinou skoro jasno až polojasno, přechodně i oblačno. Po oba víkendové dny nás čekají vysoké teploty, téměř u 30 stupňů. V sobotu slunečno, v neděli polojasno, odpoledne postupně s přeháňkami.
3: Začíná oteplování, tak konečně můžu sundat tento týden oteplovačky. Slunce v duši už

0: Dneska v tento den 24. července, ale v roce 1973 se narodila jedna písnička. A posluchač Jarda nám řekne, jak se jmenuje zpěvák, který zpívá tuhletu písničku, protože ta má dneska výročí. Tak Jardo, zdravím tě.
1: Jiří Schillinger.
0: Jirka Schillinger. Jirka Schillinger je správná odpověď. Vzpomeneš si ještě na nějakou jinou písničku od Jirky Schillingera?
1: Jahody třeba.
0: Výborně, Jahody mražený. No tak to já ti dám rovnou dvě vstupenky do kina. Půjdeš dneska do kina, dvě vstupenky na film Poberta jsou ve hře v letním kině ve Slaném. Půjdeš, jo? Tak blahopřeju, já vím, že teď máš frmol, takže vydrž ještě vteřinku na telefonu a všechny zdravím do Slaného, dneska má být krásné počasí i na letní kino.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Výhry, slevy, zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou

0: Letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
1: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
0: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
1: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
0: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: obci Kačice, 9 kilometrů západně od Kladna, přímo na návsi najdete sochu svatého Blažeje. To je pískovcová barokní plastika z roku 1711, je zapsána na seznamu kulturních památek. Nádherná záležitost, ale taky v Kačici mají řeznictví.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z Řeznictví Kačice. Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio. 2, 3, 4.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Svůj velký den dnes 24. července má i letiště Ruzyně. Proč? Protože dnes se začalo stavět v roce 1933, 24. července, na pláni Dlouhá míle u vsi Ruzyně se začalo s výstavbou nového státního letiště. Byla tam podmínka na přání ministerstva veřejných prací, že tam měl být minimální podíl mechanizace, naopak vysoký podíl ručních prací. A proč bylo nebo vzniklo letiště v Ruzyni? Hledala se náhrada za nevyhovující letiště ve Varech. Takže od 24. července 1933 do 5. dubna 1937 se pracovalo a 5. dubna 1937 už mohlo přiletět první letadlo, přistávalo první letadlo Douglas DC-2. Zdravíme na letiště a přejeme šťastný let.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo z plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: song. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud jedete po D5 a blížíte se k 28. kilometru ve směru na Plzeň, zvolněte. Na 28. kilometru, je to přesně mezi Berounem a Hořovicemi, na půli cesty se stala dopravní nehoda.

0: Za půl minuty bude 9.
1: Hasiči na Mělnicku včera hasili 3 domy stojící vedle sebe a reprezentační kariéru ukončil další fotbalista. Ze studia Rádia Relax vás zdraví David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V obci Střemy na Mělnicku včera hořily 3 domy stojící vedle sebe. Proč zatím nikdo neví? Vyšetřování prý potrvá delší dobu. Záchranáři ošetřili jednoho člověka, do nemocnice ale nemusel. Škoda se odhaduje na 6 milionů. Berounští policisté zastavili jedno vozidlo řízené osobou pod vlivem alkoholu za jednu noc hned 3krát. Poprvé se podezřelého šoféra pokoušeli stopnout v ulici Koněpruská, ujel ale až do ulice Na Dražkách. Zkoušku na alkohol odmítl, přišel proto o řidičák. Po odjezdu policistů usedla za volant spolujezdkyně, opakoval se ale úplně stejný scénář. Auto se ale přesto rozdělo ještě do třetice. Tentokrát znovu díky muži, kterému byla předtím jízda zakázána, skončil na policejní služebně. V Žadci pokračuje provoz odpadového taxi, doplní zástupce města Tomáš Kasal.
3: Odpadové taxi obyvatelům pomáhá s odvozem objemného odpadu do sběrného dvora. Funguje každý poslední pátek v měsíci. Je ale potřeba předem objednat. Upozorňujeme, že pracovníci odpadového taxi nevynášejí odpad z bytů, pouze z přístupného místa, například na chodníku, na loži.
1: Odpadové taxi v Žadci stojí 200 korun. Španělská vláda vyhlásila stav nouze, lesní požáry se stále nedaří zastavit. Domovy muselo opustit přes 10 000 lidí. Situace se nelepší ani ve Francii, kde pomáhají i čeští hasiči. Brzy se zapojí i naše vrtulníky. Letadlo z Tenerife do Liverpoolu se kvůli hromadné rvačce na palubě muselo vrátit zpátky. Zapojilo se do ní 10 cestujících. Pilot proto stroj krátce po startu raději otočil a přistál zpět na Kanárském ostrově. Policie surovce vyvedla a stroj mohl opět vzlétnout. Píší o tom Novinky.
2: Sport.
1: Obránce Jaroslav Zelený ukončil reprezentační kariéru. Za fotbalový nároďák už by prý nenastoupil a nikdy by o něj měl zájem nový trenér. Je prý čas to předat mladším. Po neúspěšném mistrovství světa skončil i Patrik Šik, Tomáš Holeš, Václav Černý a Vladimír Darida. Další budoucnost v národním celku zvažují Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Oteplí se na 22 až 25 stupňů, přesně taková budou dnešní maxima. Dočkáme se jich při jasné až polojasné obloze, oblačno se objeví jen přechodně. Víkend pak vysloveně letní, v sobotu jasno, polojasno a 26 až 29, v neděli hlavně odpoledne časté přehánky a 26 až 30 stupňů Celsia.
5: Takže víkend určitě to budou procházky, to bude spousta akcí. No a teď už Culture Beat. A 90. léta na rádiu Relax.

0: Přeju vám všem co nejpříjemnější páteční dopoledne. Venku je sluníčko a to člověk má hned radost. Je to taková předzvěst toho, že o víkendu by počasí mělo být úplně super. Tohle je jedna z novinek na Relaxu. Tuším, že to bude i příští týden v Relaxádě jedna z novinek. Kaskáda, Utopia. Zatím pro ní ještě hlasovat nemůžete, ale ve středu to určitě přijde. Jinak hlasovat můžete pro spoustu jiné muziky, stačí se mrknout na www.radio-relax.cz a rozklikněte si Relaxádu, vyberte si muziku z novinek, anebo jste stálejce, to znamená z těch prvních 10 míst a hlasujte.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: vzpomínková, ale jinak hodně příjemná páteční dopolední muzika Culture Beat Inside Out a k tomu ještě taková příznivější informace by se dala říct, která určitě využijete o víkendu. Pokud budete grilovat, mám pro vás vlastně už od pondělka grilovací balíček dobrot z řeznictví Kačice. Ten má hodnotu 700 korun a zahrát si o něj dneska můžete bohužel naposledy, takže čekám, že to bude fakt jako velký boj. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že to nebudeme dělat nějak extra složitý, aby se mohli zapojit úplně všichni. Stačí napsat na 606 736 736 jednoduchý heslo grilovat. Jenom tohleto, jedno slovo. Pak samozřejmě, když se podepíšete, tak budu jedině rád. No a dneska to bude velký boj, jsem zvědav, kdo ho na konci vyhraje.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z Řeznictví Kačice. Soutěž na relaxu. Relax.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jasně, já ti splním přání, trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 9:30 je tady takové klasické dopolední hlášení z dálnic a když už klasika, tak samozřejmě začneme na Pražském okruhu, tam zhruba na 28. do 30. kilometru ve směru na Ruzeň, to znamená na D7, se tvoří kolona. Je to taková ta fakt dopolední klasika, počítám s tím, že do té 10. hodiny by se to mělo trošičku rozjíždět. To samé nás čeká ve směru na D1 od 22. do 18. kilometru, tam je teda kolona trošku delší, takže počítejte s tím, že vzít si sebou termos s kafem není dneska vůbec od věci. D8 mezi 91. a 89. kilometrem, je to ve směru na Ústí nad Labem, se dneska bude pohybovat až do odpoledních hodin, neříkám, že přímo mezi těma dvěma kilometrama, ale třeba i dál, pomalu jedoucí vozidlo údržby. Počítejte s tím, bude se sekat, bude se opravovat, opravují se svodidla a tak dále. Když už jsme u D8, mrkneme se i na D5, ve směru na Plzeň se zhruba na 29. kilometru stala nehoda, nicméně auto je odstavené na zpevněné krajnici a mělo by se odstranit zhruba do 11 hodin.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Musím teda říct, zcela upřímně, jsem tady ve studiu úplně zavalen SMS-kama, těma soutěžníma, protože tenhle ten týden celý od pondělí a dneska naposledy soutěžíme o grilovací balíčky z vyhlášeného řeznictví v Kačici u Kladna. Jejich vyhlášené dobroty jsou vždycky čerstvé a z kvalitního masa. Můžete se konec konců sami podívat na e-shop řeznictví Kačice, protože tam si vybere kort teďka před víkendem opravdu každý. Grilovačka, nebo ta sezóna je v plném proudu, takže máme tip na výborné naložené maso, hovězí, kuřecí nebo třeba krkovičku, to je asi nejoblíbenější. Samozřejmostí jsou grilovací tyčinky a výborný špekáčky a klobásy. Takže už jenom tak jako rychlostí blesku, Včka jsou www.reznictvi.kacice.cz, to znamená řeznictví.kacice bez diakritiky.cz a tam se můžete podívat a hlavně musíte soutěžit. Stačí napsat do SMSky heslo grilovačka, poslat to na 606-736-736. Dneska jsme to udělali takový jakože trošku větší a máte šanci vyhrát ten poslední balík, tak se snažte.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 10 hodin, 1 minuta, posloucháte dopolední páteční Radio Relax.
1: Policie nikdy neposílá výzvu k úhradě, pokud SMS-kou, a Kladno si dnes po 14 letech kopne druhou fotbalovou ligu. Dobré dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Žadci se objevily podvodné SMS zprávy. Městská policie v nich údajně vyzývá k zaplacení pokuty za parkování. Součástí takové zprávy bývá i odkaz na webové stránky, kde jsou požadovány údaje o platební kartě a další osobní informace. Takovou SMS je nejlepší hned smazat. Policie nikdy výzvy k úhradě pokut tímto způsobem neposílá. Beroun řeší závady při rekonstrukci ulice Na Hrázi. Vznikly po nedávné pokládce asfaltu. Zhotovitel provedl pouze lokální opravy, ty ale město odmítá a trvá na komplexní nápravě. V těchto chvílích proto probíhá schůzka mezi oběma stranami. V Česku je méně velmi chudých domácností než v Německu. Z finančních důvodů nedokážou například adekvátně vytápět, nahradit rozbitý nábytek, pokrýt nečekané náklady nebo koupit si nové oblečení. Zatímco u nás je takových domácností 2,5%, u našich západních sousedů více než dvojnásobek. Vyplývá to z analýzy datového portálu Evropa v datech. Koloběžkáři jsou ze zákona považováni za cyklisty. Jakých nejčastějších přestupků se dopouštějí, ví policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Mezi nejčastější přestupky koloběžkářů patří jízda po chodnících. Důležité je vědět, že po chodníku se může koloběžka pouze vést. Výjimku mají jen děti mladší 10 let. A také, že se jezdí na koloběžce při pravém okraji vozovky. Jízda na koloběžce je zakázána i na stezce pro chodce, v pěší zóně a na přechodu pro chodce.
1: Koloběžka stejně jako kolo podléhá povinné výbavě.
3: Volné konce řídítek musí být zaslepené, vpředu musí být odrazka bílé barvy, vzadu červené a z boku oranžové barvy. Za snížené viditelnosti musí být rozsvícené světlomety. Jezdci na koloběžce do 18 let jsou povinni mít řádně nasazenou ochrannou přilbu.
1: Pokud má navíc elektrokoloběžka maximální rychlost vyšší než 25 km za hodinu, je považována za moped, musí proto mít sjednané povinné ručení.
2: Sport.
1: Historický okamžik pro fotbalové Kladno. Po dlouhých 14 letech si dnes opět zahraje druhou nejvyšší soutěž. Soupeřem bude od 6 večer tým Ústí nad Labem.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Léto se opět vrací, odpolední maxima čekáme mezi 22 až 25 stupni. Obloha většinou slunečná, oblačno máme hlášeno jen přechodně. Horký bude i víkend, sobota jasno, polojasno a 26 až 29. V neděli odpoledne časté přehánky a 26 až 30 stupňů Celsia.
0: A my se tak trošku vrátíme ještě k mistrovství světa ve fotbale, muzikou. Shakira, Burna Boy, Die Die, muzika, kterou uslyšíte na Relaxu už za chvilinku, a mimo jiné si připomeneme taky dnešní dopolední soutěž.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

hudebních kuloárech se proslýchá, i jsem to na pár místech čet, že irští YouTube, který právě teď jako lehce dohrávají, chystají na podzim nový album. A tohle to jsou takový ochutnávky z toho, single Street of Dreams, mimochodem je i v Relaxádě, což je hitparáda Relax Rádia. Jak si vede, tak to si můžete poslechnout už ve středu, anebo případně se podívat na www.radio-relax.cz a hned tam u toho můžete i svým způsobem zahlasovat, přidat jim, protože mě se to líbí. Co si budeme povídat, kapela avizuje, že se vrací ke svým hudebním kořenům, ale to většinou ty kapely dělají, když takhle vydávají něco nového. Takže buď to nový experiment, anebo návrat ke kořenům. Jedno z toho to je vždycky. Dopol-

Ideální teplota na grilování je 200 až 250 stupňů, alespoň podle těch chytrých knížek, serverů a tak dále. Tím samozřejmě nemyslím teplotu venkovní, ale teplotu na grilu. A potřebovat ji budete třeba zrovna teď o víkendu, když náhodou vyhrajete ten dnešní poslední grilovací balíček z naší dopolední soutěže z řeznictví Kačice, který má hodnotu 700 korun. Co proto musíte udělat? Protože je pátek, tak necháme složitosti složitostma a dáme něco hodně jednoduchého. Už jsem to vyhlašoval před hodinkou. Stačí, když do SMSky na číslo 606 736 736 napíšete pouhé grilovačka a byl bych docela i rád, kdybyste se podepsali, bylo by to super. No pošlete to a pak uvidíme. Jinak dneska, přiznám se upřímně, fakt jako těch SMSek tady mraky, budeme vyhlašovat asi jako první vstup po 11. Stejně jako včera, pokud nám teda do toho nevleze zase nějaká aktuální doprava.

0: kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Píš si, 21. až 22. srpna v Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: jsme pro ty, kteří ještě uvažují o vojenské kariéře, to byl Captain Jack. Velká hitovka z 90. let. Teď ale pojďme na nabídky na víkend, protože co si budeme povídat, co se počasí týče, bude to super. Takže obec Švihov u Rakovníka vás zve celkem logicky na promítání kultovního českého filmu Tankový prapor do letního kina v sobotu 25. července od 8:30 večer. Vstupné je dobrovolné, občerstvení je zajištěno, ale pro jistotu nezapomeňte deky sebou. No a pak tady mám ještě jednu pozvánečku, ta se týká hradu Křivoklát, tam zítřkem začíná takzvaný středověký víkend. No a pozve vás sám kastelán pan Zdeněk Šinágl.
1: Těšit se můžete na ukázky bojového umění, křinčení mečů a přehlídku zbraní v akci. Nahlédnete i pod pokličku středověkého života, výcviku bojovníků a péči o ušlechtilé koně. Chybět nebude ani podmanivá dobová hudba, divoké tance a poctivé jídlo, které se vaří přímo nad ohněm.
0: Slyšíte sami, je rozhodně kam vyrazit. Otevřeno na Křivoklátu mají po oba dva dny od 10 do 17 hodin.
2: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Tohle je novinka od Ady Mišíka, jmenuje se to Démoni a svým způsobem to tak nějak navazuje na to, o čem jsem chtěl mluvit. Takový démon pro mě je mobilní telefon. Já jsem to zmiňoval na začátku týdne, že bych se chtěl pokusit jeden den na něj ty 3 hodiny, co jsem ve studiu, nesáhnout. Prostě ho nechat. Dát si prostě takový jakoby detox telefonního. Já nevím, jestli jste o tom někdy uvažovali, u dětí to je dneska úplně katastrofální. Co se týče dospělých, tak si myslím, že i tam je ten problém, protože dneska průměrně člověk vezme telefon do ruky víc než 10x nebo 100x denně, jo, takže je to fakt hodně. Často ho odemkne, aniž by k tomu měl konkrétní důvod. To jsem se fakt přistěhoval několikrát, když jsem si na to začal dávat pozor, protože mozek si z toho vytvořil takový ten návyk podobný otevírání ledničky, jenže u té ledničky tam je aspoň trošku nějaký užitek ve finále, když ní něco je. Dopolední relax.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Výhry!
2: Slevy!
1: Zábava!
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Ještě půl minuta a bude tu páteční 11. hodina.
1: V centru Slaného zatím víc stromů nebude a před námi je letní víkend. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio. Zprávy.
1: Do centra Slaného se víc stromů zatím nevejde. Jejich další výsadbu omezují inženýrské sítě podzemí. Řešením by mohly být stromy v květináčích. Znamená to ale výrazné omezení jejich životnosti a velikosti i výrazné navýšení nákladů na zalévání. Radnice proto raději vyjednává s majiteli podzemní infrastruktury o možnostech řešení situace. Obec Bratronice chce obnovit rozhlednu na Vysokém vrchu. Má se stát dominantou krajiny a symbolem regionu. Přitáhne prý návštěvníky i místní obyvatele. Na práce ale zatím chybí peníze. Obec proto vyhlásila veřejnou sbírku. Potrvá až do konce října. Nové Strašecí má opravený domov pro seniory. V novém je prakticky vše. Ředitelka Miluše Junová.
3: Ta budova byla, nebo je, z panelů, bez střechy byla, uloupala se omítka, okna měly kolo díry, profukovalo tam špatný topení ze 70. let, takže vlastně došlo k výměně celé topné soustavy až do té staré budovy. To znamená radiátory, trubky a pak až do kotelny.
1: Práce probíhaly za plného provozu domova. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje možný nelegální lobbing u ministra práce Juchelky. Čelní představitelé Unie sociálních služeb se s ním prý sešli letos v lednu, dubnu a květnu. Do registru lobbystů je ale Unie zapsala až 23. června. Dnes o tom informoval server iRozhlas.cz. Ministr na jeho dotazy nereagoval.
2: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Ve finále předvedl čistou a rychlou jízdu. Na jeho velký úspěch se dnes na šampionátu v Oklahomě pokusí navázat kanoistky a kanoisté.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do víkendu odpoledne vstoupíme s letním počasím, polojasno až oblačno a 22 až 25 stupňů. Zítra další oteplení, čekáme slunečno a 27 až 30 stupňů Celsia. V neděli pak postupné přibývání mraků, odpoledne časté přeháníky a 26 až 30.
0: A my už za chvilinku rozčísneme, kdo vyhraje onen poslední zmiňovaný balíček na třeba víkendovou grilovačku. A můžete přijít, ale nebo nemusíte. Byl v podstatě pokus o takový oslý můstek na muziku, kterou budeme hrát určitě mezi 11. a 12. Tohle jsou No Mercy, vzpomínání na 90. a Please Don't Go.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio. Girl.

0: Pokud se u vás v minulých, dejme tomu, 3 minutách nerozezněl telefon, tak bohužel i v tom dnešním kole dopolední soutěže máte bohužel smolíčka. Je mi to líto, abych těch balíčků denně rozdal fakt jako mraky. Ale grilovací balíček za 700 z řeznictví Kačice máme vlastně jenom 5 na týden. Na dnešek připadá ten úplně poslední. A musím teda říct, to vám ještě řeknu jako takovou zajímavost. Vždycky je úplně super, když někomu volám, tedy dejme tomu výherci, tak na druhé straně se dejme tomu takový to prosím a tak dále, tak já se představím a řeknu, že volám z Rádia Relax a tak dále. A to byste slyšeli, jak je najednou ten hlas plný radosti, že mám pravdu, Tomáši. Haló, haló, slyšíme se? Slyšíme se?
1: Slyšíme se, ahoj.
0: No, super. Já jsem tady vyprávěl takovou dobu, že jsi měl radostný hlas, když jsem ti zavolal. Můžeš jenom potvrdit? Můžeš, věď asi.
1: No jasně, tohle uděláš vždycky radost, na to před takhle hezkým víkendem.
0: A to jsme se hned k tomu tak jako lehce dostali, plánujete grilovačku na víkend, jo?
1: No, aby škoda takovýhle počasí nevyužít, takže určitě.
0: To určitě, já jenom doufám, že takovýhlech víkendů bude ještě o prázdninách a o dovolených víc. Nicméně, hele, maso za 700, kolik vás bude na tu grilovačku?
1: Určitě sejdem se ženou, se synem a zvem asi rodiče, sejdem se nějak, dáme co dobrýho k pití a...
0: Jo, tak to bych pak chtěli vidět i nějaký fotky z toho. Mimochodem ještě se zeptám takovou poslední věc. Kdo je grillmaster u vás?
1: Tady v tom určitě já.
0: Ty, nenecháš si to vzít jako?
1: Ne, k tomu nepouštím nikoho.
0: Hele, a mimochodem, lehce ti tak jako poradím, kdyby na tebe náhodou jako měli nějaký řeči. Ochutnávání, to není konzumace, jo? To znamená, ty prostě to musíš nějak doladit. Takže se nenech, jako že by ti říkali, ty už si měl a tak dále. Prostě ochutnávka do tohohle nepatří. Tak hele, užijte si grilovačku, ty vyhráváš poslední balíček a dejte nám pak vědět, jak to dopadlo všechno.
1: Díky moc,
0: budeme
1: se
0: uslyšit. Mějte, ahoj. Měj se, taky ahoj. Tak přátelé, je mi to líto, ale bohužel těch balíčků fakt máme jenom 5. Ale to nevadí, do řeznictví v Kačici si můžete klidně zajet a nechat si od nich udělat nebo doporučit nějaký to maso na grilování. Mají tam toho spoustu a 100% tomu rozumí. Jinak dneska, bohužel, poslední výherce. Relax Radio.
2: Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví Kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme přesně 11:30, pojďme se podívat na silnice. Já bych při pátku čekal jakože hodně velký kolony a problémy. Fakt je ten, že na spoustě dálnic se opravuje, seká se a tak dále, opravují se svodidla a podobně, takže vlastně každý den máme v tuhletu dobu relativně dost velké kolony, konkrétně na Pražském okruhu. Tam teďka máme hlášen akorát jednu, mezi 24. a 18. kilometrem ve směru na D1, ale za to teda údajně stojí za to. Měla by dosahovat délky až 6 kilometrů, takže bacha na věc, pokud jedete ve směru na D1, tak nevím, jestli okruhem je to úplně nejrozumější. Ale podíváme se na D8, tam ve směru na Prahu se stala zhruba na 7-8 kilometru nehoda dopravní, dvě osobní automobily, je tam, nebo dva osobní automobily, tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, takže je celkem jasný, co z toho vyplývá. Dlouhá kolona, opravdu dlouhá, mezi 8. a 2. kilometrem, tak s tím počítejte, pokud jedete ve směru na Prahu, že to nebude úplně nejrychlejší.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

8 minut po půl 12. Posloucháte Radio Relax, je pátek 24. července. Můžete mít dobrou náladu, už třeba jenom proto, že o víkendu meteorologové hlásí, že bude hezky. To znamená, ty věci na grilování, které jste vyhrávali celý týden tady u nás na Relaxu, určitě využijete. Já se teďka vrátím trošku jako k ránu a hlavně teda spíš k těm, kteří pracují někde v kanceláři, to znamená s počítačem a tak dále. Našel jsem totiž takovou hodně zajímavou věc a to by mě zajímalo, jestli to taky tak máte anebo ne. Je to vlastně taková ta první situace, když přijdete ráno do práce a zapnete počítač. Zkuste si to jako ověřit nebo všimnout si toho, třeba nevím, poneděli asi, jo. Protože spousta lidí vlastně hned, jak přijde do práce, zapne počítač, vůbec nezačíná pracovat. Nejdřív automaticky odevřete předpověď počasí, zpravodajský weby nebo sociální sítě a tak dále, protože mozek si tím prý musí vytvořit ten pocit, že je takzvaně v obraze. Teprve až potom, až je v obraze, tak se pustí do té skutečné práce. No, jako asi na tom něco bude.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

Blížíme se ke 12. hodině na relaxu, to byly Metro Station a Shake It. Někdo už se pomalinku, ale jistě chystá na oběd, někdo třeba může využít ještě těch pár minut k tomu, aby se juknul na náš relaxácký Facebook. Musím říct jednu věc, on se to tak jako o mě všeobecně ví, já jsem alergický na všechno, co je chlupatý, to znamená na psy, na kočky a tak dále. Jako, jak kdyby to ty zvířata vždycky cítili, tak se ke mně ženou, jo. U psů teda obzvlášť, když do vás strkají takovým tím čumákem, vy to znáte, že přiběhnou a pohlaď mě a tak dále. Prostě nejde to, těžko jim to vysvětluje člověk, ale někteří už to i pochopili. A mluvím o tom proto, že když se dneska mrknete na Facebook, tak jsem tam jako zvolil, přiznám se, líbí se mi koťata, já to tak prostě mám, ty koťata jsou prostě malí, vypadají strašně roztomilé a tak dále, tak je jich tam 5 nebo 6, tak jako na výběr, je to takový jako mis kotě, by se dalo říct, a vy si můžete vybrat to, který se vám nejvíc líbí. Já jsem pochopitelně, protože jsem švarc, takže ta barva tam prostě hraje roli, tak jsem vybral to černý, ale na vás je, abyste tam vybrali třeba úplně jiný, a sválně jsem zvědavý, který vyhraje.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Možná si právě teď sedáte k obědu, takže přejeme dobrou chuť za půl minuty. Tady bude 12.
1: Kladenští strážníci zachránili holčičku uzamčenou v autě a v lékárnách se bude očkovat. David Latovský přeje hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Tříletá holčička se v Kladně nešťastnou náhodou zamkla v autě. Vyděšené matce, která omylem nechala klíče ve voze, pomohli strážníci. Zámečník by se na místo dostal až za 20 minut. Dítě přitom tou dobou už ve voze nedobrovolně strávilo čtvrt hodinu. Strážce zákona proto rozbili přední okno, které bylo od batolete nejdál. Příběh tak má šťastný konec. V lékárnách se bude očkovat proti chřipce. Ministerstvo zdravotnictví tím chce přispět k větší proočkovanosti. Ta se u chřipky každoročně pohybuje jen kolem 8% obyvatel. Nepůjde o zásadní novinku. Očkování v lékárnách je běžné ve Francii, v Polsku, Itálii, Portugalsku, Irsku nebo v Německu. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života. Podle armády jsou při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Armádní vrtulník Venom se zřítil včera při návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech těchto strojů. Hornická slavnost Skok přes kůži bude v seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Středočeského kraje. Dodržuje se hlavně na Příbramsku, pokračuje mluvčí Středočeského kraje Nikola Samcová.
3: Skok přes kůži je spojen s přijímáním nováčků do hornického stavu. Kůže byla původně kožená část hornického oděvu. Později se stala slavnostním symbolem a součástí rituálu. V Příbrami samotný skok přes kůži zahajuje slavnostní průvod nováčků ulicemi města. Po cestě zpívají hornické písně a plní různé úkoly. Po průvodu se všichni shromáždí v místní sokolovně a skok přes kůži zahájí slavnostním nástupem prezídia a skokanů za světla hornických kahanů.
1: Skok přes kůži se v Příbrami uskutečňuje jednou ročně, vždy zhruba v polovině října.
2: Sport.
1: Nejslabším týmem nového ročníku první fotbalové ligy bude podle bookmakerů Artis Brno. Tým tak podle nich s největší pravděpodobností čeká přímý sestup. K dalším outsiderům řadí Slovácko, Bohemians 1905 a Zlín. Nový ročník nejvyšší domácí soutěže začne už zítra.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Čeká nás polojasné až oblačné odpoledne s 22 až 25 stupni. O víkendu se ještě oteplí, v sobotu slunečno a 27 až 30, neděle přinese víc mraků, přehánky a maxima u 31.
0: Já mám pro vás za chvilinku dvě nabídky na víkend, myslím si, že bude se vám to líbit, budete spokojení. No a samozřejmě, když už jsme u nabídek, tak taky muziku. V té příští hoďce bude Imagine Dragons. Jak já říkám, starší, ale dobrá.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Tip relaxu. Je super, že o víkendu můžeme čekat skvělé počasí, protože venkovní akce, jako to je velké plus pro ně. Takže obec Šmihov u Rakovníka, tam si můžou jásat, protože ty vás zvou na promítání kultovního českého filmu Tankový prapor. A proč jásat, když říkám promítání? Protože tahleta akce probíhá 25. od 8:30 večer, ale v letním kině, a tam je počasí docela důležitý. Vstupné je dobrovolné, občerstvení je zajištěné, ale pro jistotu nezapomeňte deky sebou, takzvaně, jak se říká. No a pak tady máme ještě jednu pozvánku, ta se týká hradu Křivoklát. Od zítra tam je středověký víkend a co tam uvidíte a najdete, tak to vám řekne sám kastelán Zdeněk Šinágl.
1: Těšit se můžete na ukázky bojového umění, přinčení mečů a přehlídku zbraní v akci. Nahlédnete i pod pokličku středověkého života, výcviku bojovníků a péči o ušlechtilé koně. Chybět nebude ani podmanivá dobová hudba, divoké tance a poctivé jídlo, které se vaří přímo nad ohněm.
0: Tak já už jenom dodám, že po oba dva dny je otevřeno od 10 do 17 hodin.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. července. Tento den roku 1802 se ve Francii narodil spisovatel Alexandre Dumas, duchovní otec tří mušketýrů. V minulém století pak přišli na svět v roce 1961 v Bostonu bubeník Paul Carey z formace Extreme. Po 9 letech se narodila zpěvačka a herečka v jedné osobě Jennifer Lopez. Tento den roku 1946 spatřil světlo světa baleťák Vlastimil Harapes. Ročník 1990 je Evan James Springsteen, syn rockera Bruce Springsteena. Roku 1704 si Velká Británie přisvojila malý kousek na jihu Španělska, Gibraltar. V roce 1870 vznikla společnost US Rail Service, cestujícím v amerických vlacích, nabízela jako první lůžkové kupé nebo jídelní vozy. Roku 1911 americká archeologická expedice objevila ztracené město Inku, Machu Picchu. 24.7.1969 přistálo Apollo 11, které přivezlo měsíční turisty. Bylo to 4 roky potom, co Bob Dylan vydal písně Like a Rolling Stone. Psal se rok 1965, když se rocková skupina Animals poprvé objevila v britském hitparádovém žebříčku. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax.

0: Na minutu i na sekundu přesně, právě teď je 13.00 a začínají zprávy.
1: Železniční tunel mezi Prahou a Berounem jen tak nebude a v neděli může být až 31 stupňů Celsia. Hezký pátek.
2: Relax Radio.
1: Železniční tunel z Prahy do Berouna bude hotov v roce 2044, vyjde na 76 miliard, výrazně více, než se předpokládalo. 25-kilometrová stavba bude jedním z nejrozsáhlejších dopravních projektů v zemi. Výrazně zrychlí cestu z Prahy na západ republiky a dál do Německa. Odlehčí i současné trati kolem Berounky. Na dokončení se ale ještě 18 let počkáme. Kladenské letní koupaliště Bažantnice prochází postupnou proměnou, jak říká mluvčí města Kateřina Přibylová.
3: Před letošní sezónou došlo na nové rozvody kanalizace. Jde o základ pro stavbu nových toalet, občerstvení a zázemí pro plavčíky. Vše je v plánu na jaro příštího roku.
1: Za chov psů na prodeji v krutých podmínkách dostala žena 5letý trest odnětí svobody. Doma měla množírnu, zvířatům ale nedávala nažrat, ta navíc neměla ani dostatek prostoru. Několik psů v takovém prostředí uhynulo. TikTok podle Evropské komise porušuje práva pro ochranu dětí na internetu. Málo je prý chrání v online prostředí. Čínské sociální sítě tak hrozí vysoká pokuta. Až vypadne elektřina a vybije se mobil, zůstane jedna jistota – hotovost. Říká to guvernér České národní banky Aleš Michl.
4: Hotovost není minulost, v budoucnosti v dobrých časech 99% plateb bude bezhotovostních, ale přijdou jednou špatné časy, něco se stane, něco se semele a krizi se třeba hotovost může hodit, čili je to podobný jako každý IT systém potřebuje nějakou offline zálohu, tak ta hotovost je pro nás ta offline záloha.
1: Hotovost zůstává velmi oblíbená například ve Švýcarsku. Za hotové se tu běžně kupují i auta.
2: Sport.
1: Fotbalisté Německa mají nového trenéra, Jürgena Kloppa. 59-letý bývalý kouč Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Jeho předchůdce rezignoval po šokující porážce Německa s Paraguají na penalty v úvodním kole vyřazovací části mistrovství světa.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Víkend dnes začne letně, odpolední teploty mezi 22 až 25 stupni, polojasná až oblačná, večer i skoro jasná obloha. Komu by to nestačilo, tak zítra se ještě více oteplí, čekáme slunečno a 27 až 30 stupňů. V neděli už více mraků, odpoledne s přeháněkami a 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Švýcarsko, za hotové tam tedy běžně kupují i automobil. No Davide, tak si tak nějak představuju takový příběh, jak jdeme koupit auto a neseme ten kufříček peněz, tak vemu tady to auto v té červené barvě.
1: Ono, zase ten kufříček nemusí být tak velký ve Švýcarsku. To je pravda. No, oni mají totiž tisíci, jako tisíce frankovou bankovku tu nejvyšší a ta nějakých na naše 25 tisíc, že jo?
0: Tak to se při nějakém autě vejde i do obálky třeba.
1: Určitě, určitě.
0: Mezi 13. a 14. samozřejmě bude i muzika na relaxu, páteční pohoda, a k té přispěje Bruno Mars už just za chvilku.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
6: Relax Radio.

0: pohodové páteční odpoledne ve společnosti Rádia Relax. Každý z nás to doma má nějakou věc, kterou schováváme, a to pro jistotu. Starou nabíječku, klíče od bytu, který už dávno vlastně neexistuje, krabici od mobilu z roku 2015, nebo třeba kabel, o kterém vůbec netušíme, k čemu byl, ale co kdyby se jednou mohl hodit. A právě to je dnešní téma. Jakou věc doma schováváte pro jistotu, ale vlastně roky jste už ji ani nepoužili. Tak schválně, co je váš největší poklad, který čeká na svůj velký comeback, možná tedy 606-736-736, já mám toho teda plnou skříň.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Máte doma něco, co schováváte, že se to třeba jednou bude hodit? Já mám takovouhle plnou skříň věcí, hlavně tam jsou kabely, různé nabíječky. Existuje jedna věc, kterou má doma skoro každý, a je to právě šuplík nebo krabice plná kabelů. USBčka, mini USB, micro USB, já nevím, HDMI z karty a tak dále. Takhle bych mohl pokračovat hodně dlouho a minimálně polovina lidí už ani netuší, k čemu vlastně byli. Podle průzkumu má průměrná domácnost desítky nepoužívaných kabelů a nabíječek. Jen v Evropě se odhaduje, že doma leží stovky milionů starých nabíječek. Máte taky nějakou doma nabíječku? Tak 606 736 736, už se tady zbíhají některé SMSky, za chvilku se mrkneme, co máte doma, že si myslíte, že to jednou třeba ještě budete používat.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tak touhle muzikou jsme udělali radost nejenom u posluchači, debešáci, ale i nám tady v týmu Rádia Relax. Narostly úsměvy, protože třeba kolega Aleš Švarc depešáky miluje. Jakou věc doma schováváte pro jistotu, ale roky jste ji nepoužili? Tohle téma, koukám na ty SMSky, tohle téma nás neskutečně všechny spojuje. Mám tady zprávy, pojďme na ně. Ahoj Honzo, občas mám pocit, že mám 2/3 oblečení pro případ, co kdyby. Kabelů je tady plný šuplík, ve sklepě kufr videokazet, doma hafec audiokazet a pomalu není kde přehrát. Je to fakt moře ze sentimentu. Popelnici bych zaplnila. Hezké odpoledne, zdraví Katka. Katko, my tě taky zdravíme takhle na dálku. Díky za tvoji zprávu. Přejeme hezký víkend, bude, myslím si, že povedený, co se týče počasí. Pojďme na další zprávy. Objevuje se tady několikrát typu, že máte doma nabíječky, tak to nejste rozhodně sami, plné krabice nabíječek máme i u nás doma. Pak je tady, ve sklepě máme lyže z roku 1992, už 10 let jsme na nich, ale nikdo nestál. Máma schovává všechny sklenice od okurek, marmelád, medů a tak dále. Má toho plnou krabici, myslím, že by si mohla klidně otevřít vlastní zavařovnu, píše Mirka. A ještě tady dáme nepodepsanou zprávu, staré klíče, netuším od čeho jsou, ale vyhodit je ani náhodou.
1: Relax. Fresh time.

0: kanceláři své věci a chystáte se někam na víkend. A nebo už třeba teď sedíte v autě a přemýšlíte, co koupíte na víkend, co budete jíst, co budete grilovat a hlavně, kde si víkend budete užívat. Kolik věcí doma vlastně máme? Odhaduje se, že běžná evropská domácnost vlastní 10 000 předmětů. Některé studie mluví dokonce o 50 až 100 tisících věcech. To je neskutečná, jako neskutečná hodnota, číslo. A většina z nich se nepoužívá pravidelně. To je možná důvod, proč se dnes tolik mluví i o minimalismu. Nejde o to žít samozřejmě s jedním hrnkem, nebo třeba mít doma jenom jeden stůl, jednu židli, ale zbavit se věcí, které nám už roky nic nepřinášejí. Jenže ono se to snadno takhle říká. A proto máme dnes ve Fresh Timeu téma, jakou věc doma vás schováváte pro případ, že by se to někdy ještě mohlo hodit. Tak co má doma třeba schovaného Lukáš? Ahoj, mám v garáži i koberečky z auta, co už jsem dávno poslal do světa. Martina píše, ono se to všechno jednou možná může fakt hodit, Honzo, ale nevím, jestli dětská vanička v mých letech, no, co kdyby, tak je na půdě a několik vysmátých smajlíků. No a ještě dáme tuhle SMSku, ta je sice nepodepsaná, ale taky hezký, schovávám staré mobily, už jich mám 8.
1: Relax, největší hity.

0: Výhry. Slevy. Zábava.
1: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
2: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
2: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete na věky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Relax Radio
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Radio.

0: Česká muzika na relaxu. Já chci jen to, co chci. Terza Kardlová. Vlastně je to filmová melodie, která nás doprovází do 14. hodiny, kde nás čekají další odpolední zprávy. Mimochodem, když už jsme se zastavili u tady toho animáku Na vlásku, tak animák Na vlásku byl jedním z nejdražších v historii Disney. Nejvíc zabrali tvůrcům udělat vlásky. No tak já zdravím zase svoji kadeřnici, ta mě má vždycky během 10 minut hotovýho. A včera mě vzala velmi narychlo, ale musím říct, že takhle letní sestřih a hned je milý.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.
1: 14 hodin 2 minuty k tomu, přesný čas je pátek, pojďme na zprávy. Louny chtějí zlepšit třídění a vyhořelá budova ve Zlíně půjde k zemi. Hezké prázdninové odpoledne.
0: Relax Radio.
1: Louny třídí na Facebooku, Instagramu a TikToku, to jsou nově spuštěné profily. Město na nich dává praktické informace ke správnému odevzdávání odpadu. Podle poslední analýzy se totiž 60% směsného odpadu v Lounech dá ještě vytřídit. Nové Strašecí má opravený domov pro seniory. V novém je prakticky vše. Ředitelka Miluše Junová.
2: Ta budova byla, nebo je, z panelů, beze střechy byla, uloupala se omítka, okna měly kolo díry, profukovalo tam špatný topení ze 70. let, takže vlastně došlo k výměně celé topné soustavy až do té staré budovy. To znamená radiátory, trubky a pak až do kotelny.
1: Práce probíhaly za plného provozu domova. O řízení od 17 let je zájem, čtvrtina nových řidičů je nezletilých. Na silnice ale mohou vyrazit pouze se zkušeným mentorem. Může jim být kdokoliv, povinná ale je střízlivost, řidičák platný alespoň 10 let a 0 trestných bodů. Jeden mentor navíc může dohlížet na více 17-letých řidičů. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně musí být zbourána do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části musí dokonce zmizet už do konce srpna. Majiteli to nařídil stavební úřad. Příčina požáru je zatím neznámá. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce vstoupili do kvalifikace konferenční ligy porážkou 2-3 ve Varaždínu. Doplatili hlavně na chyby v obraně. Šanci na zvrat nabídne odveta. Na severu Čech je na programu příští čtvrtek.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne dál polojasné až oblačné s 22 až 25 stupni, k večeru ubývání mraků. Sobota pak vysloveně na koupání, jasno až polojasno a 27 až 30. V neděli čekáme postupné přibývání oblačnosti, odpoledne časté přeháňky a 28 až 31 stupňů Celsia.
4: Davide, je něco, co doma schováváš, že to třeba jednou použiješ? Tady se objevují třeba staré nabíječky a tak dále.
5: Všechno se ještě hodí, že? Ano, to takové ano. To, co nás možná učila ta starší generace a teď možná my to učíme naše děti. Co schovávám? Asi hele, všechno. Mě je líto vyhodit takové ty věci, které mám spjaté se svým dětstvím třeba. Takže ty různé hračky, žákovskou knížku třeba mám schovanou, že? Ne. Nebo kartičku, kterou jsem se prokazoval na obědech. Asi už mi k ničemu nebude, že jo?
4: To mám taky, to mám taky. No. A najdeme u vás doma i třeba staré VHSky?
5: No, minimálně 10, ale.
4: A daj se vůbec na něčem ještě přehrát?
5: Máme i video, ale
4: no, tak dobrý.
5: U nás to jde, jako by se nic nedělo.
4: Takže pokud máte doma VHSky a nemáte na čem přehrávat, tak se zastavte. David má ještě
5: já
4: video
5: přehrávač. Já jsem takový jako pokrokový člověk, že v vozovkách, ale já věřím, že Titanic je nepotopitelný pořád ještě.
4: Muzika, která bude mezi 14. a 15. Madonna, už za chvilku.
0: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: nám může připomínat léto roku 2026, tohle je to nejnovější od Madony na relaxu. Jakou věc doma schováváte pro jistotu, ale roky jste ji nepoužili, to je dnešní téma ve Fresh Timeu. I dál samozřejmě můžete psát do studia na číslo 606 736 736, ale teď mám před sebou zajímavý průzkum. Psychologové zjistili zajímavý rozdíl. Muži a ženy, pojďme na to. Muži nejčastěji schovávají nářadí, šroubky, kabely, starou elektroniku nebo taky náhradní díly. Ženy častěji uchovávají dárky, dětské věci, oblečení anebo dopisy. A tak samozřejmě doma vznikají dvě úplně jiné sbírky. Psychologové tomu taky říkají averze ke ztrátě. Jednoduše řečeno, mnohem víc nás bolí představa, že něco budeme jednou potřebovat a nebudeme to mít, než ta radost z volného místa. Proto si necháváme ty věci roky.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. Máme v tuhle chvíli hlášené takhle v pátek odpoledne dvě dopravní nehody. Na dálnici D8 se bouralo, a to na 7. kilometru. Ve směru na Prahu je dopravní nehoda a aktuálně neprůjezdný jízdní pruh pro pomalá vozidla. Nehoda dvou osobních vozidel komplikuje tedy dopravu na D8. Podíváme se i na D11, i tam je dopravní nehoda, a to na 23. kilometru ve směru na Hradec Králové. Nehoda dvou osobních vozidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Píše nám Luky z Velvar. Čau relaxáci. U Velvar na Velvarský křižovatce u sjezdu na Velvary je tam ťukanec dvou osobních aut a je to tam označený jen výstražným trojúhelníkem, tak pozor na to a hezký dojezd. Zdraví Luky.
0: Relax Radio.
2: Kralupy nad Vltavou 103,4 FM.
0: 103,4 FM.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Jasně, já ti splním přání, Trio.
3: Ryba jo.
2: Chytrý mozek.
3: Bujné svaly.
2: Kila dolů bez námahy.
4: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: 15 hodin půl minuty k tomu, posloucháte páteční vysílání na rádiu Relax a teď si pojďte poslechnout zprávy.
1: Dolní tok Berounky láká vodáky a Francii se nedaří uhasit lesní požáry. Krásné prázdninové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Vodáci mají nejlepší podmínky na dolním toku Berounky, má téměř 20 cm nad limit splavnosti. O poznání horší situaci hlásí horní tok této řeky, který je téměř nesplavný. Stejně špatně je na tom i Sázava. Šanci na slušnou plavbu tak nabízí už jen Vltava od vyššího brodu. Obec Loděnice bude mít modulární pump track. Dočasný okruh pro adrenalinovou jízdu na kolech, koloběžkách nebo bruslích brzy vznikne vedle parkoviště u sportovního areálu AFK Loděnice. Pokud o něj bude zájem, obec začne uvažovat o výstavbě stálé dráhy. Hornická slavnost Skok přes kůži bude v seznamu nemateriálních statků tradiční ledové kultury Středočeského kraje. Tato tradice se dodržuje hlavně na Příbramsku, pokračuje mluvčí kraje Nikola Samcová.
3: Skok přes kůži je spojen s přijímáním nováčků do hornického stavu. Kůže byla původně kožená část hornického oděvu. Později se stala slavnostním symbolem a součástí rituálu. V Příbrami samotný Skok přes kůži zahajuje slavnostní průvod nováčků ulicemi města. Cestě zpívají hornické písně a plní různé úkoly. Po průvodu se všichni shromáždí v místní sokolovně a Skok přes kůži zahájí slavnostním nástupem prezídia a skokanů za světla hornických kahanů.
1: Skok přes kůži v Příbrami probíhá jednou ročně, vždy zhruba v polovině října. Kvůli lesním požárům ve Francii muselo být evakuováno přes 400 tisíc lidí. Často prchali i na lodích. Situace v zemi zůstává vážná. Hoří navíc na více místech. Paříž proto požádala Evropskou unii o pomoc. Zapojí se i čeští hasiči s vrtulníky a jejich kolegové z Portugalska a Chorvatska.
2: Sport.
1: Videorozhodčí bude moct zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu nebo při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali. Většina pravidel zavedených na uplynulém fotbalovém mistrovství světa se tak už od zítra promítne i do České ligy. Na velkoplošných obrazovkách na stadionech diváci zřejmě brzy uvidí i záběr situace, kterou VAR posuzoval.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Večer v našem kraji čekáme ubývání mraku. Teploty z aktuálních 22 až 25 stupňů spadnou k 12 až 9. Zítra ale vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia. Přidá se i slunečná, jasná až polojasná obloha. Neděle pak přinese postupné přibývání mraků, odpoledne a večer místy i přeháníky. Maxima do 31 stupňů Celsia.
0: Páteční odpoledne a my si dáme No Name.
5: Čím to je?
0: Tak pohodový start víkendu. To je vlastně poslední červencový, ty bláho, toto utíká.
1: Není to žádná legrace.
0: Školáci teda, za chvilku půlka prázdnin.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
6: Relax Radio.

Jak už říkal kolega David Latovský, v počasí víkend se má povést, tak pěkný start víkendu, toho posledního červencového. A jestli jste si poslední neříkali, že vám je zima, tak se to podle meteorologů má změnit nejenom o tomto víkendu. Česko čeká pořádná teplotní houpačka, nejdřív se mohou objevit bouřky, přívalové srážky a kropy, ale potom se má vrátit pořádné vedro. Takový prý bude příští týden. Ke konci příštího týdne mají prý teploty šplhat nad tropickou třicítku a místy se může blížit i 630 stupňům. No, takže připravit opalovací krémy, doplnit zásoby vody, léto bude pokračovat. No a kde se schladit? My máme pro vás tip, kam vyrazit v pátek i v sobotu.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Switch Disco a taky australská zpěvačka Tony Watson, známější jako Tunsen a i Féteru Rádia Relax. Koukám do kalendáře a dnes je, přátelé, den drive-thru, který je věnován službě rychlého občerstvení, díky které kvůli jídlu vlastně nemusíme ani vystoupit z auta. V dnešním úspěchaném světě znamená pohodlí pro mnoho lidí často tu nejvyšší prioritu, ať už si tedy cestou do práce vyzvednete tímto způsobem snídaní nebo třeba oběd, drive-thru se stalo, co si budeme povídat, základem naší každodenní rutiny. A to natolik tedy, že má i svůj vlastní svátek v kalendáři. A to je právě dnes. Tak schválně, kdo se dneska zastaví u okýnka?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice D35, 275. kilometr ve směru na Hradec Králové. Je tam nehoda 3 osobních vozidel. 2 osobní vozidla jsou u středových svodidel a jedno je na krajnici. Na místě je policie, tak počítejte se zdržením. Zdržíte se i na 172. kilometru D1 ve směru na Prahu. Je pro poruchu odstavená dodávka, takže se tam brzdí. A ještě D5 od 6. kilometru až po sjezd na Pražský okruh je kolona hlavně kamionu. Kolona 6 kilometrů, tak chvilku si postojíte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady páteční souboj, moderátor versus právaře u nás ve studiu. Dvě poslední vstupenky. Kam ví David Latovský?
1: Na letní party v Dobrovízi, ta proběhne už zítra, ano. Řekněme si to úplně přesně, od 16 hodin to všecko vypukne a čeká tam na vás třeba kapitán Demo, pekař nebo taky Anna K. A samozřejmě to důležité, a sice spousta dobrého jídla, pití a taky nabitý doprovodný program, a to pro malé, ale i pro velké. Takže už zítra v Dobrovízi, začátek, jak jsme řekli, v 16 hodin, konec odhadujeme tak někdy po půlnoci, možná ti,
0: kteří
1: nejvíc vydrží, to potáhnou až do ranního svítání, uvidíme, ale ty dvě stupenky jsou jistota. Soutěžili jste se tady o ně celý týden, tak dneska jsou poslední dvě tady k mání a cesta vede opět přes nějaký zvuk. Včera jsme tady měli snad grilování, jestli si pamatuju správně.
0: Ano, chtěl si zvuk totiž z reálného života, tak bylo to grilování a dneska zase se vrátíme do seriálu. Dneska to bude seriál, Davide.
1: Připraven. To je dobře, včera mi to úplně nesedlo, to grilování, tak si dám rád něco z televizních obrazovek.
0: Tak jdeme na to. Round one, fight. Takže dvě vstupenky na letní party v Dobrovízi a David může získat dva body. Já tady mám seriál, český seriál, natáčený v letech 2001 až 2007. Má 81% na ČSFD, což je vysoké hodnocení.
1: To je normální, aby seriál získal přes 80% na ČSFD.
0: Mají víc, ale tohle je 58. nejoblíbenější. Což je taky jako za mě vysoké číslo. Tak dáme znělku.
1: No já se na ní

0: Tak David nasadil úsměv, který naznačuje, že je spokojený a že asi tuší a že ví, tak povídej. Co by to mohlo být?
1: No, tak já to řeknu, v dnešní době je to 158 číslo, jestli mi to uznáš,
0: a to
1: nebo
0: ti
1: 112,
0: uznám.
1: Ale přiznám se...
0: Ta 158 je lepší za mě, takže...
1: Ano, ano, je.
0: Fanfára, potlesk.
1: Přiznám se, že jako tím, jak to pořád opakujou, tak už mi to trošku na těch obrazovkách rozčiluje, protože to je něco jak Mesh normálně, ne? To taky prostě pořád opakujou nonstop, ale u toho Meshe, jak je těch dílů víc, tak mi to nějak nevadí. Ale tohle, co tady dneska hádáme, to je na těch obrazovkách, taky mi to přijde snad od toho počátku milénia nonstop.
0: Je to tak, 39 epizod, no, takže ale to, že znáš na spaměť, jo.
1: Takže už je vidíme snad každou po 20., protože si myslím, že už fakt minimálně 20 let se to opakuje. Takže tahle znělka je tím pádem opravdu lehká a zlidověla. Já bych teda doplnil, že se to natáčí tuším v Brně, že jo? Že prostě to vzniká, ta pomyslná stanice, můžu říct, byla právě v Brně a tuším, že se natáčely 3 série rovnou.
0: Ano, je to tak, 3 série. Takže myslím si, že Davidův oblíbený seriál teď...
1: No, oblíbený není, ale doma to pořád pouštěl.
0: No. Dobře, no. Takže, relaxáci, teď je to na vás. 2 volné vstupenky na letní party v Dobrovízi jsou ve hře 606 736 736.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. Tak Davide, připomeneme dnešní znělku, která ti nedělala vůbec problém. A ty už tedy můžeš koukat i na monitor, protože máš dva body, jdeš do víkendu s dvouma body. Tak co píšou naši posluchači? Vidím, že jsou to četnické humoresky, pak je tady...
1: Pak je tady jedna. Cirkus Humberto. Dokonce Cirkus Humberto je tady taky. Asi podle našich úsměvů tušíte, kterým směrem je ta správná odpověď. No, nevadí. Probereme to s někým z vás. No, bude to žena nebo muž, co?
0: Dáme hlasovky i.
1: Ano.
2: Hello, já znám anketní otázku.
1: Ano.
2: No.
0: Podle mě tady už má někdo veselý pátek. Ježíš, to je dobrý, tady když už... má někdo výbornou náladu.
1: Letní party v Dobrovizi je zítra, tak někdo si ji dělá už dneska.
0: Ne, já už jsem dostal i zprávu od kluků, co staví techniku, co staví stage. Už ji staví od rána, protože to bude opravdu velká stage. Tak už to tam staví. Teď mi poslali fotku a vypadá to nádherně.
1: No, tak moderně stage, pódium bychom řekli česky,
0: pódium,
1: ne?
0: No, pódium,
1: právě,
0: dobře.
1: Vy jste samý, tyjo, všechno in a tohle.
0: Takže jdeme na další
1: stage,
0: telefon.
1: Stage, no dobře, backstage taky, že jo, samozřejmě.
0: Ta je taky tam už postavená.
1: Taky zvedneme ten phone teďka. Hello, kdo tam je?
3: Ahoj, tady Pavel, zdravím.
0: Pavle, ahoj, kam jsme se dovolali?
3: Dovolali jste se do Hostivic, vedle Dobrovíze.
0: Ježišmarja, tak to je kousíček, no tak to je paráda. To podle mě máte, já nevím, za pět minut jste tam, ne?
3: No to autobus ten dvě stanice, takže super.
0: Hele, to podle mě můžete jít i pěšky, abyste si mohli dát nějaký dobrý drink.
3: No ale víš, jak jako když jde člověk toto možná je zpátky, tak už to je jako spíš víc jak... Víc jak 5 kilometrů, takže...
1: No. No tak drink si dají, i když pojedou autobusem, že jo, takže to vlastně bez nevadí, samozřejmě.
0: Takže, pojďme ale, třeba se tam dostaneš úplně zadarmo. Mm. Potřebujeme znát správnou odpověď, co to tedy je?
3: Tak jsou to četnický humoresky, to by v 90kách, nebo jako po 90kách i v roce 2000, strašně moc. Já si teda myslím, že to je po roce 2000, jak jste říkali, ale já to mám zažité jako takový 90kový spíš.
0: Takhle, je to s fanfárou, je to tak, četnické humoresky je správná
1: myslím,
0: odpověď.
1: Myslím, že tady jsme jako prvně tak jako poznali blíž Ivana Trojana, že tam měl takový v podstatě takovou jako premiéru na těch televizních obrazovkách, což je samozřejmě dobře. Já doufám, že teda náš posluchač teďka už nepracuje, ne? Co ty na to?
3: Ne,
1: už máš volno?
3: Ne, už nepracuju, už nepracuju.
1: No a tak od kdy schválně v pátek nepracuješ, od kolika?
3: No, od rána.
1: Takže vůbec neměl jsi ani já hodinu práce, nic, prostě pátek volný, jo, úplně.
3: Ne, jenom pár e-mailů a
1: to
3: všechno.
1: No, jasně, tak to je v pohodě, doufám, že to volno vydrží i přes víkend, do pondělka aspoň, je to tak?
3: Určitě, to vydrží, to musí vydržet.
1: No, když jdeš teda na letní party do Dobrovíze a naznačil si, jak to asi dopadne, jo, jsme tady tak jako pochopili, tak jaký máš třeba nejlepší recept na kocovinu?
3: Ale já si myslím, že asi nějaký ranní sport určitě, anebo takový ranní vyprošťovák, záleží, jaký kdo má apetit.
1: Ano, jestli ten vyprošťovák vůbec jako to tělo přijme, jestli to jde vypít, ono někdy to úplně taky nejde samozřejmě, ale co jsem se tak jako ptal, tak ano, ty vyprošťováky jsou velmi oblíbené, teda, to je pravda. Mm-hmm. Dobře,
3: a
1: tak v neděli...
3: A teda jako ranní procházka někde, jako zrovna tady u nás v Pohostivicích, moc krásná, jako pěší zóna, takže tady doporučuju se projít u nás v Pohostivicích.
1: No, tak v neděli se zavoláme tedy.
0: V neděli bude procházka asi. Takže ty máš dvě volné stupenky, zůstaň nám na telefonu, my ti řekneme, jak ti je předáme. Měj se krásně,
3: děkuju.
0: Užij si letní party v Dobrovízi, ahoj.
1: Ahoj.
3: Taky ahoj.
4: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio. Největší hity. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise?
1: Navštivte nás.
0: STK Slaný. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se na vás.
0: Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minutky bude 16. hodina.
1: Na železniční tunel mezi Prahou a Berounem si počkáme a aktivita Klíšťat zůstává zvýšená. U dalších zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude hotov v roce 2044, vyjde na 76 miliard. Výrazně více, než se předpokládalo. 25-kilometrová stavba bude jedním z nejnáročnějších dopravních projektů v zemi. Výrazně zrychlí cestu z Prahy na západ republiky a dál do Německa. Odlehčí i současné trati kolem Berounky. Na dokončení si ale ještě 18 let počkáme. O řízení od 17 let je zájem. Čtvrtina nových řidičů je nezletilých. Na silnice ale mohou vyrazit pouze se zkušeným mentorem. Může jim být kdokoliv. Povinná ale je střízlivost, řidičák platný alespoň 10 let a 0 trestných bodů. Jeden mentor navíc může dohlížet na více 17-letých řidičů. Google dostal od Evropské komise pokutu 890 milionů eur, přes 21 miliard korun. Firma prý ve svém vyhledávači upřednostňovala své vlastní služby. Podnikům zároveň ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k často levnějším nákupním kanálům. Ve středních Čechách aktuálně platí zvýšená aktivita klíšťat. Mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalomunová poradí, jak se přisátého klíštěte zbavit.
3: Je dobré vzít si rukavice nebo minimálně vydezinfikovat ruce, vydezinfikovat místo přisátí toho klíštěte a potom vzít pinzetu nebo nějaký jiný vhodný nástroj, kterým to klíště uchopíme. Ale pozor, žádné to točení, to v žádném případě, to klíště opatrně vykýváme. Po vyjmutí toho místo samozřejmě musíme opět dezinfikovat a to místo, které je dobré pozorovat a pokud dojde k zarudnutí, tak je vhodné zajít k lékaři.
1: Sport. Nejslabším týmem nového ročníku první fotbalové ligy půjde podle bookmakerů Artis Brno. Tým si tak podle nich s největší pravděpodobností sestoupí z této nejvyšší soutěže. K dalším outsiderům se řadí Slovácko, Bohemians 1905 a Zlín. Nový ročník nejvyšší domácí soutěže začne zítra.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Večer v našem kraji čekáme ubývání mraku. Teploty z aktuálních 22 až 25 stupňů v noci spadnou k 12 až 9. Zítra ale vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia a přidá se i slunečná, jasná až polojasná obloha. Neděle přinese postupné přibývání mraků, odpoledne a večer místy i přehánky. Maxima do 31 stupňů.
0: Další hodinka nám přinese jedno hodně zajímavý a takový jako, jak to říct, vzpomínkový hudební český výročí a stoprocentně se podíváme taky za takovou letní muzikou. Michel Tello právě teď.
5: Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, ay, delícia, delícia.
0: Úplně si to představuju v sobotu u toho bazénu.
2: Relax Radio.
6: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
6: Relax Radio.
2: Relax.

0: Mám takový zvláštní pocit, že tady se nám tak jako rýsuje nová novinka naší relaxácké hitparády. Teď 8 minut po 16. hodině jsme pouštěli December 10. Sválně si na mě vzpomeňte příští středu, já si myslím, že tam tutově bude. Co si budem povídat, je to boyband a ten jako u svých faninek vždycky boduje. Navíc tohleto, máte takový ten pocit, že už jste tuhletu písničku někde slyšeli. Zkuste si to najít a kdybyste náhodou nevěděli kde, tak stačí, když se podíváte k nám na stránky www.radio-relax.cz. Jednak tam máte hlasování do hitparády, to aktuální, což si myslím, že není úplně od věci. A jednak tam právě máte i December 10, nějaký to povídání o nich a máte tam i název kapely, která se vlastně v té jejich skladbě objevuje.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Tři minuty po čtvrt na pět na relaxu, Demilová to Still Alive. Vzhledem k tomu, že máme za sebou týden, ve kterém jsme soutěžili a docela dost to i dávali ven, a grilovací balíčky, to znamená něco, co můžete využít třeba dneska večer nebo i kdykoliv o víkendu, ale doporučoval bych spíš sobotu, tak je mi jasný, že mnoho z vás má o program postaráno. Kdybyste náhodou neměli a rádi tančíte, tak vlastně taky už máte.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Je přesně půl pátá, máte dneska chuť na nějaký dobrý biják? Obec Švihov u Rakovníka vás zve na promítání kultovního českého filmu Tankový prapor. Jak jsem říkal, v sobotu 25. července od 8:30 v letním kině. Vstupné je dobrovolné, občerstvení je zajištěno, ale hlavně byste neměli asi zapomenout deky sebou pro jistotu, i když počasí má být super. Na Hradě Křivoklát zítra začíná středověký víkend. Slyšíte naprosto správně a co na něm najdete, nebo co tam uvidíte, vám prozradí přímo kastelán Zdeněk Šinágl.
1: Ukázky bojového umění, křinčení mečů a přehlídku zbraní v akci. Nahlédnete i pod pokličku středověkého života, výcviku bojovníků a péči o ušlechtilé koně. Chybět nebude ani podmanivá dobová hudba, divoké tance a poctivé jídlo, které se vaří přímo nad ohněm.
0: No já už tomu jenom dodám, že otevřeno po oba dva dny bude od 10 do 17 hodin, tak rozhodně zajděte, bude to stát za to.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

Česká muzika, která při pátku určitě přijde vhod, to je Jelen a Vlčí srdce. Ovšem pozor, já jsem vám říkal na začátku vysílání, že dneska se podíváme za jedním zpěvákem, který už teda není mezi námi, to je pravda, ale hlavně za jednou písničkou, která třeba mě oslovila docela dost. A musím teda uznat, že i ten zpěvák se mi hodně líbil a nejenom tahle ta písnička, ale tak dost tajnůstek, pojďme na to. Dneska je to přesně 53 let, co s kapelou Faraon natočil Jiří Schellinger svůj hit Holubí dům.

Já si osobně nemyslím, že to je hitovka jenom pro pamětníky, tohle to jde napříč generacemi. A možná by k tomu stálo za to říct, protože ne všichni vědí, že tuhle tu písničku složil Jarda Uhlíř a spolu s ním i Zdeněk Svěrák.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Poslední hudební příspěvek v hodině od Sary Connor. Teď máme 17. a mrkneme na to, jak bude zítra, nebo i v neděli.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Oba dva dny, ty víkendové, mají společnou maximální teplotu, půjdou až nahoru ke 30 stupňům, s tím rozdílem, že na obloze se to bude trošičku měnit. Zítra jasná, polojasná, většinou slunečná, možná pár mraků, ale neděle by mraky měly postupně přibývat v průběhu dne a možná se objeví odpoledne i přehánky, ale jak říkám, teplota slušná, tak si užijeme víkend. A když si budeme užívat víkend, tak věřte tomu, že v neděli budete náležitě šťastní. A můžete si zpívat třeba z Rulentu letu pecku od Pharrella Williamse, tu si zahrajeme za chvilinku.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Vždycky jsem si říkal, že stačí být dobrý muzikant, nebo dobře vypadat, nebo prostě být nadaný, jako třeba Jennifer Lopez v tomhle případě, anebo jako Alok, který je vlastně hodnocený jako čtvrtý nejlepší DJ světa. Já už to říkám po několikátý, já být pořád čtvrtý, tak už jsem docela naštvaný, ale mu to asi nevadí. Každopádně tahle ta dvojka, Alok a Jennifer Lopez, je podepsaná pod tadletou muzikou Everything's Fine. Já jsem čekal, že když se objevili v Relaxádě jako novinka, tak že se chytnou, že jim dáte spoustu hlasů a že se udržejí v té základní desíce, protože to je gro celé hitparády. Udržet se v desíce a vyšplhat se nahoru. A ono se to nestalo. Fakt, že ne? Takže stačily dvě nebo tři kola a byly takzvaně z kola ven. Každopádně, když se teď podíváte na www.radio-relax.cz, tak tam najdete kompletní pořadí Relaxády po posledním vydání a když projdete všechny skladby a zjistíte, že se vám nějaká líbí, budu strašně rád, když dáte nějaký hlas a ve středu se třeba posune někam nahoru.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: čtvrt na šest a čtyři minutky k tomu posloucháte. V podstatě klasiku by se dalo říct Queenie, Kind of Magic. Byl jsem hodně naštvaný poslední dobou, když jsem se dozvěděl, že film o Queenech, potažmo o Freddie Mercurym, že ho předběhl Michael Jackson. Viděl jsem teda oba, přiznám se upřímně, jako nechápu to, protože ty Queenie byly prostě úžasný. Ale, jak se říká, lidský vkus nezná mezí, takže dopadlo to tak, jak to dopadlo. Michael Jackson stoupá stále vzhůru a vydělává víc a víc peněz. Queeny holci poslechneme tady u nás na relaxu. Za chvilinku, přátelé, se podíváme na náš rádiový Facebook, tam se taky jukněte, protože třeba za dnešek tam přibyly dvě takové docela hezké věci. Jedna je taková romantiárna, vlastně pro všechny, kteří mají rádi trošku zvířatka. Byť jsem chlap, tak třeba přiznám se, kočky mám rád a koťata obzvlášť, ale kdo by je neměl rád, co si budeme povídat. Takže jediný problém, který je, že jsem prostě alergický na srst zvířat, takže psy a kočky to je naprosto mimo mě. A pak je tam od Honzy, mého kolegy, který tady byl přede mnou, jedna hádanečka, která je trošičku matematická, já jsem nad ním chvilku přemýšlel, no jako myslím si, že to není úplně jednoduchý.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90.

V Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 4,5 minuty po půl šesté, pojďme se podívat na dálnice. Začneme jako již tradičně na Pražském okruhu, protože, ale je to zvláštní, kolonu tady máme pouze ve směru na D1, ale zase jako má skoro přes 5 kiláků, takže od 23. do 18. kilometru by to mělo být docela slušně nabitý, ale nezoufejte, protože podle odhadu dopravních těch odborníků by se měla okolo 18. hodiny nějakým způsobem ta kolona rozpouštět a mělo by to tak jako jet. Co si budeme povídat, taková je fantazie, jaká bude realita, to si počkejte do 6. Teď se mrkneme na D5, protože na 0. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo. Bohužel stojí v jednom jízdním pruhu, to znamená, jako trošku nám to blokuje a možná, že právě kvůli tomu od 5. vlastně kilometru je kolona 2-kilometrová. Každopádně chtělo by to na příjezd směr Praha nějakou tu termosku s kafem, aby vám to rychleji uteklo a hodně trpělivosti. Kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90.

0: Co si budeme povídat, blíží se 18. hodina, ještě pár minutek, takže tohle byla taková, jakoby, nechci říct, že těžká romantika, to ne, ale taková romantika v tom určitě byla. Slza, Monika Bagárová, Červánky, tak můžete si zítra ráno přivstat, už necháme na vás. Dneska, přátelé, pokud vyrazíte někam za zábavou, tak vám dám tip na to, jak něco oslavit a přitom jako dodržovat nějaký výročí nebo nějaký svátek, protože dneska slavíme Národní den tekily. Pokud jste to někdy zkoušeli, ale opravdu tak, jak se to má pít, tak víte, že to není nic jednoduchého. Ono sázet do sebe jeden panák a tak dále bez toho, co k tomu patří, to jako umí každý. Ale vychutnat si tekilu, vychutnat si celý ten rituál, to chce umění. Takže dneska si ho můžete opravdu užít. Jo, a to není všechno, co dneska budeme slavit.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. července. Tento den roku 1802 se ve Francii narodil spisovatel Alexandre Dumas, duchovní otec tří mušketýrů. V minulém století pak přišli na svět v roce 1961 v Bostonu bubeník Paul Carey z formace Extreme. Po 9 letech se narodila zpěvačka a herečka v jedné osobě Jennifer Lopez. Tento den roku 1946 spatřil světlo světa baleťák Vlastimil Harapes. Ročník 1990 je Evan James Springsteen, syn rockera Bruce Springsteena. Roku 1704 si Velká Británie přisvojila malý kousek na jihu Španělska, Gibraltar. V roce 1870 vznikla společnost US Rail Service, cestujícím v amerických vlacích, nabízela jako první lůžkové kupé nebo jídelní vozy. Roku 1911 americká archeologická expedice objevila ztracené město Inků, Machu Picchu. 24.7.1969 přistálo Apollo 11, které přivezlo měsíční turisty. Bylo to 4 roky potom, co Bob Dylan vydal písně Like a Rolling Stone. Psal se rok 1965, když se rocková skupina Animals poprvé objevila v britském hitparádovém žebříčku. Relax. Relax Radio.

0: Málo kdy mi to vyjde takhle přesně, ale je tu 18. hodina a teď 13, 14, 15 sekund, jako úžasný.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Jedna z věcí, kterou mají oba dva víkendové dny společný, je teplota. Ty půjdou až někam ke 30 stupňům. Kde se to bude trošičku lišit, to je obloha, protože v sobotu by měla být slunečná, jasná, polojasná a tak dále. Prostě ideální počasí na výlet, na opalovačku, možná na koupání, to už necháme na vás a tak dále. V neděli už by měly postupně přibývat mraky a odpoledne a k večeru možná i přehánky, ale teploty zůstanou. Opravdu 30, 31 stupňů, jestli meteorologové nekecají, tak by to eventuálně mohlo vyjít. S čím jsem si ale 100% jistý, je muzika do téhleté hodinky, protože mezi tou skvělou muzikou nebude chybět ani dvojka Anna Club a Alef Arben.

0: Pro všechny super ženy budeme hrát už vlastně za pár minut a jdeme na to.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s
1: Relax Radio.

0: Co si budeme povídat, já tyhle ty hudební projekty úplně miluju, protože tam je jeden hlavní, tady je to v tomhle případě David Guetta, pak je tam takový zásadní hlasy, který třeba poznáte, Andrea Bocelli před chvilinkou, a pak je tam spoustu zpěváků a zpěvaček a já jim vždycky říkám, že to je grupa, jo, že to prostě partička okolo Davida Guetty, protože než bych je všechny vyjmenoval, tak by bylo možná 6:30. Jinak vám přeju hezký večer, máme 7 minut po 18. A když jsem si tak jako říkal, co člověk tak jako rád dělá o víkendu, tak když bych to spojil s dnešním víkendem, já jsem dneska s vámi soutěžil o poslední balík, o grilovací balíček, takže je docela dobře možný, že už teďka někdo griluje tu dnešní anebo vlastně výhru z celého týdne. Pokud ano, tak vám přeju dobrou chuť a můžete mi poslat do rádia aspoň fotku, a nebo zkusil jsem si tak jako tipnout, co je tak nejoblíbenější činnost, a přišel jsem na to, že to je nic nedělání. Kort teďka v těchto hodinách. Je to paradoxně jedna z nejčastějších víkendových aktivit. Prostě mozek si potřebuje odpočinout a mít to období bez plánů a povinností, aby si fakt jako oddáchnul úplně stoprocentně. Takže nic nedělejte, užívejte víkend a já vám k tomu budu hrát.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Na tenhle okamžik já se vždycky strašně těším. Jsou 7:15, je pátek a to znamená, že vlastně po druhé v tomto týdnu nabízíme a v podstatě bavíme se o psích, útulcích a o pejscích, těch opuštěných v nich. Dneska to bude trošku jako jiný, protože máme tady takové, jako neříkám, že novinky, ale jsou to takzvané aktualizace. Když se podíváte na www.radio-relax.cz, tak tam rozkliknete pejskou stránku, to je prostě ta nabídka, kde si můžete všechny psy podívat se na ně, zjistit, v jakém jsou útulku, třeba dejme tomu zjistíte i, jak jsou tam dlouho už tomu útulku a že by opravdu třeba chtěli k vám domů a tak dále, ale plus se může stát, že se vám u toho pejska, který se vám třeba zalíbí, objeví nápis aktualizace. To znamená, že tenhle ten pes už má svůj domov, že ho našel. Neříkám, že jenom kvůli nám, ale myslím si, že na to máme celkem dost velkou zásluhu. Každopádně mrkněte se, klidně si vyberte, těch psů je tam strašně moc. U všeho máte kontakty na psí útulky a kdybyste opravdu chtěli pomoct, tak není problém. Třeba z té první stránky už tady koukám, že zrovna Rebeka z Jimlína, která má fakt ten krásný šátek. Já vždycky říkám, že je dobrý se něčím odlišit. Vyplazený jazyk a radostný výraz ve tváři, nedivím se, protože už našla nový domov. Na pondělí tady mám jednoho fešáka, jmenuje se Roky, ale toho si nechám, protože vždycky to máme pondělí, pátek. Pondělí nabídneme, pátek připomeneme.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

0: Co se muziky týče, tak mi přijde, že Marek Ztracený je před víkendem, který mimochodem má být fakt jako hodně slušný, hodně velký pesouš. Je to zlý, pesimismus prostě na místě. Každopádně, pozor, pátek a sobota, dva takový zajímavý dny. Spoustu lidí si dopřává večer třeba sledování televize, to delší, anebo streamovací služby, anebo třeba, nedej bože, to jsem nechtěl říct, ale vyrážíte i do kina, čím dál tím víc. A možná bych to spojil trošku s nabídkou na dnešní večer, pokud to jste někde ze Slaného nebo někde v okolí, tak určitě můžete dorazit do Letňáku, tam se dneska promítá nový český film Poberta a jako zajímavý je i to, že tam bude režisér filmu a budou tam dokonce i tři herci, teda já doufám, že všichni dorazí, Matyáš Řezníček, Petr Borovec a Eva Vrbková, a budu tam s nima já a jsem docela zvědavý, co tam spolu budeme dělat. Tak nezapomeňte dneska večer do Slaného do Letňáku přijít, možná to bude zajímavý.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: A nějaký 4 minutky bude 6:45, posloucháte páteční Rádio Relax. Dneska máme 24. července a co si budeme povídat, ten víkend už je v podstatě za dveřmi, budeme si ho pořádně užívat. A pozor, našel jsem dvě věci, které se vážou k víkendu a asi na tom i něco bude. O víkendu, tohle se týká budíku a stávání a tak dále, si budík zase až tak často nenastavujeme, to je pravda. Protože zajímavý na tom to, že spoustu lidí se probudí úplně ve stejnou dobu jako v pracovní dny, i přesto, že si můžete přispat. Možná, že to kouzlo je v tom, že už nemusíte stávat. Na druhou stranu si zase dokážeme užít víc takovou tu delší ranní kávu, protože ve všední den, co si budeme povídat, vím to podle sebe, to je prostě lok-lok a to není ani během pár minut, to jsou sekundy. O víkendu se z ní stává malý obřad, možná mi to potvrdíte. I statistiky ukazují, že lidi o víkendu snídají daleko déle a že si to prostě daleko víc užívají. A ono to je dobrý i pro ten žaludek, i pro to trávení.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. All I know is that we can't be together.

0: Ještě než se dostaneme k 19. hodině, tak tohle jsou Coldplay společně s Rihannou a jejich Princess of China. Teď bychom se ještě mohli naposledy, já jsem tady našel takové docela zajímavé věci, kterým jsem samozřejmě musel dát zapravdu, podívat do předvíkendové kuchyně, nebo chcete-li, můžete si to ověřit právě v té víkendové kuchyni, protože opravdu platí to, že lednici otvíráme, i když dobře víme, že třeba od toho posledního otevření uplynuly sotva dvě minuty. To je specialita hlavně u chlapů, já to vidím sám u sebe. Když se vaří a ochutnáváme jídlo během toho vaření, tak se stejně nakonec zeptáme, když to naservírujeme, není to náhodou málo slaný? A k tomu přidáme i sůl, aby se když tak někdo dosolil. No a co je úplně poslední, to jako dělám, no nechci to přímo prozradit, že s oblibou, ale stává se mi to, když jaksi upadne kousek jídla na zem, vzpomeneme si na takovéto legendární odpočítávání 5 sekund, protože co je na zemi do 5 sekund, tak v podstatě jak kdyby tam nebylo. Nevím, jestli mi dáváte za pravdu, ale uvidíte teďka o víkendu, třeba se s něčím takovým potkáte.
1: Relax. Relax Radio.

0: Už po druhý mi to vyšlo úplně přesně, máme 19. hodinu.
1: Relax Radio.
0: A po několikáté připomínám, že nás čeká fakt jako velmi příjemný víkend. Můžete začít třeba hned dnešním večerem, který je ideální pro takové činnosti jako grilovačky, procházky a tak dále. Zítra teploty je okolo 30 stupňů, to je ale odpolední maximum a slunečná, jasná nebo polojasná obloha. V neděli už budou mraky trošku jako přibývat a může se stát, že odpoledne i večer sprchne. Nicméně teploty by se stále měly pohybovat okolo 31 stupňů. No a vzhledem k tomu, že se může stát, že dneska vyrazíte nikam za tancem, může se stát, že vyrazíte i za devadesátkovými hity, nabídnu Seše a doktora Albana, Cold World. Tak přesně takovouhle pecku vám zahraju vlastně už za pár minut tady na Relaxu, je to velká hitovka 90. let. Já balím kufry, odjíždím, buď se uvidíme ve Slaném, v Letňáku, a nebo v pondělí se uslyšíme odpoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Relax Radio. Relax. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax.
0: Relax Radio.
2: Ležíme zrastený.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax. Relax Radio.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio.
1: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Relax. Nejlepší rádio.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Relax. Relax Radio.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. července. Tento den roku 1950 se v Liverpoolu narodil rocker Mark Clark z kapely Uriah Heep. Rok na to přišel na svět v Chicagu americký baskytarista Verdin White z kapely Earth, Wind & Fire. To už bylo přesně 10 let Manuelu Charltonovi, pozdějšímu kytaristovi skupiny Nazareth. V roce 1868 vznikl stát Wyoming. Roku 1891 byl zahájen provoz lanové dráhy na pražský Petřín. 25.7.1946 Spojené státy uskutečnily u atolu Bikini první jaderný pokus pod vodou. Zřejmě náhoda tomu chtěla, že Bikini hrály hlavní roli ten samý den i rok v Paříži. Tady šlo ovšem o módní přehlídku a první veřejnou prezentaci tohoto kousku prádla. Psal se rok 1964, když se album skupiny Beatles Hard Day's Night vyšplhalo na první místo britské hitparády a udrželo se 14 týdnů. O rok později na Newport Folk Festivalu použil Bob Dylan poprvé elektrickou kytaru. Další rok na to Brian Jones naposledy vystupoval jako člen Rolling Stones. V roce 1984 se ruská kosmonautka Světlana Savickaja stala první ženou, která se prošla vesmírem. Roku 1992 začínala 25. olympiáda v Barceloně. Tento den roku 2000 se krátce po startu nedaleko Paříže zřítilo nadzvukové letadlo Concorde. Zahynulo 113 osob.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.